nakonec jsme se rastajali, půcovali dlouho. Hodili jsme mnohé pali, to je nešto drugo. Trošili jsme život skupa, i skromno, i sjajno. Ti si skoro sve što imam.